ležím, když jdeme, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se sedět, jdeme se s